0: jízdenka.
1: Český krumlov.
2: No jo, krumlík, tam jsou v sezóně pořádný ty. Harakiri. Harakiri. Dobrota, co? Artišuty, Arizona, Texas.
3: Každý si teď hledá svoji partu. S letní skupinovou jízdenkou se to vyplatí. České dráhy.
1: Arigato.